0: se je z radostjo Milena Vočarec. Za nočem se tiš se zahopcate dla, ja ne vem, kak to voko vas je, ale vosnače stopnje Blanka vonka přijomne, no?
1: No, mestem samo 19, če jo budeš, ne?
0: Ja sem čem sano předumským še kusedžava, ja poncem so kuzliva, tako še ta krenu vonka, no?
1: Ja, přijomne, nekaj to trši.
0: Bola da prože do busovanja, no?
1: Po takim dženca však zahají so slepom časate mezinárodne Dudaku festival a Mirčin Venk je čera tam pobyl, zobezonju, kak so tam na tutun vulky podauk přijotuja. Nimo toho je se Mirčin ze s kosmickým vetrom tak menovaných čornych džiru zabieral. A ja nekoci je z čihuja druze nic, abo so vodných vobdvobroča da teko nešvarných podaukach, kýž so kovo voko a před svetovými mištostvami kopence takle stavachu. Nekotre kuriozite vokovo tuto ru je zezběral Clemens Schmidt a na speciálne spěvy, koho vokovo spěv světových mistrovstvů zladuje, hižo za nekotre menšiny Simon Hiduška.
0: Sedom popečech.

Předčestvo, pečminčinou do napošestřeště a propos předčestvo. Samske šulske towarstvo má ještě 5 svobodných místnů za prúzninské livo ve vodových Hendrichecach, když hoďa so týž předčestva naviazač a to od 17. do 26. júlia. Prošu poladajče nožence ráno junu za blídom, za snídanským blídom a voprašejče so váš modelut, hač nemili lušt zajímce nech so pola sapsko-šulského tovarstva přizivia. Po takým prozdínsky livo ve vodových Hendrichecach od 17. do 26. júlia má ještě 5 svobodných miestno přizivenia sú po takým od nitka ještě možné pola sapsko-šulského tovarstva.

0: na Puszewczesie.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Bez lepom zahi so dżęca wieczor dżesaty międzynarodny festiwal Dudaku. Mez drugim wobdżila so na nim tež serbski ludowy ensemble Duja Rios Grotka a Kapała Popsorben. Lica je Svedžinska vuka při starej šuli, dokež trebachu nowy areál. Nedželu počine jako jeden z verškov Svedžinski ča od Slepjanske cirkve přez ves na Svedžinsku vuku. Międzynarodny festiwal Dudaku ve slepom wotmiwa so jenož kužde 4 leta. Spešovanske towarstwo Serbsko muzeja podpěruje Serbski muzej vodnětka ze spopriancami spočnice. Kaž towarstwo z Džili su si dali tam ve fabrice popriance ze serbskim a nemským postrovom Sotovič. Z dobom su je ve serbskich barbach podpisač dali. Je to małe wikuanski eksperiment, na kotrž je so towarstwo zvážilo. Popriancovo jeko, jako svodki postro, je ve Serbskim muzeju s małym symboliskim dobytkom na dobro muzeja napředajn. V okres Zorilc dostane přichodne 4 leta cokone 1,5 milionu euro od Sakskeho knježerstva za investície do infrastruktury. Kaže okresne sejmik ve Zorilcu deletne rozsudžiu vúživaja peneze ze Sakskeho fonga předovšim za zanirovanie šulu, mez druhým za gymnázii ve Lubiu a Vukubansko šulski centrum Zorilcu. V obsamknu je sejmik nimo toho, zo ma Zorilsky okres svoj management zaškýt klíme dále vesť. Serbska rada dživa na novelirovaniu Braniborského serbského zákonia. Kaž rozpravia delnoserbský rozvoz RBB, činže potreba za zmeny ze šelakých stron miestrujem ze serbských institúciu a od serbských samovitých kaž tiež zvolbno vúbierka za serbskú rádu. Hač to sreč Julia chceža Braniborskému kultusovému ministerstvu předpoložiť svoj dživu stav za prvne juristické prúvanie, rekne čvon rade Mieto Nuak na zajšvem posiedženiu serbskej rade Braniborskie. Budeske nimsko-serbske ludowe dživadvo je čera do 30. sezóny letno dživadva startovalo. Za predstajenia inscenácie Špuk von draußen oder Karasek Schatz sú ešte jednotlivé zbytné kartky na předajn reka z dživadva. Za rú je režisér Lutz Hillmann NDR-sku dživčacu sériu Špuk von draußen do Hornie Vúžice přepoložil a z Karaseku i Baju zjazal. Inscenáciu pokaza NSLG hač do konca júlia ešte 34 razu na dvorie budeského rodu. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače potom požišo tež na našich stranách internetče a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Strach lesnych vohyňov přibíra na severu budeského okresa Knežišno 4. a s tým předposledný varnuanský skoženk. Živé slebrote stupa dženca na maximálne niešto nad 30 stopnými júce a nedželu celé podobné temperatúry a potom milí tež s nevedrami líčiť.
3: Bez vôľkých hačenio môžete so dženca do piatka podať štobru jesput už.
1: Serbský rozvoz.
3: Když máte niečo na útrobie 0591 7 400, to je naše číslo 4 menšiny po napu 6 Čech.

Šestriča. Dobranje přeje Savský rozvoz. No, to můžeš tež přírodu zcyba tež derje čuč. Tež ze zážného naliča hižo, tež potom prýně květky kčeja a potom můžeš tam svůj nos tyknič a tak to nětko dále tež dže. No a nětko minuce za synom vonja vonka. So, či prýně jsou hižo tež špilně syno džibali druze hižče so do synových žňov poda No hej, a nimo toho, bila nás najmenša doma, kivie tak rýniek čeja a tež vonie ja cíle tajky mýve vojn. No, stano mače vy tež najľubší vojn, chcete na mi to prajč, potom napísajte to rád ľubie přes náš čet, vosom inčinu po napu šestčich. A tajky mýve vojn je tež vojn čerstvého kofeja ráno v rajnšej šalce. Dobrá, nevšie je srbský rozvoz.

sem mi činen doce veliki našest, je pola dame na konc tydženja, kiš ma tojšto, štaž možeče doživić. Dženca večer votevrija 10. mjezinarodny festival Dudakove slepom vot večera 60, reka tam Dude a Pšečeljo. A tam doživiče tež samski ludove ansambl, kiš tam vstupi. Potom tež napšikvat skupina Popsob a jutze maja vot popodnjacioch program Hučbu a zabavu za dječi. A tež ve Kočinje tam sveča noho ja to chcedža vezo z tak mjenovanej Asparagus Open Air Party svečič džencaš započnie 19. junija z sličnými postnicami a jutze potom sobotu Asparagusova party, džiž tež přenošuja večer přes public viewing ru Nimska přečivo Elfenbein küste, potom gim sče tam tež vutrobne prošení. A v osebě sče prošení potom tež jutze do podnia po připodniu na volejbulové turnier mjestem hižo 5. Kočinjanski Močinski klub přeprošuje a to mili na najpožišo napud jedni tam byč náměstně na volejbalnišču start bude potom po připodniu jeni potajkým 5. volejbalové turnier Asparagus Open Air ve Kočinje. No hej, a potom poladáme dále do Kulova. V Kulově je jutře svojbne a tovarstvové svedžin na terénie šulje. Mies druhým zmija tam rejovanskú dživarničku a blido tenisové turnier. Tam tiež zmija. No hej, a Lubovario koni, konjaceho športa, smidža so veselič na elegantne zapšahy, tam tiež vopkečbovač ve Grosčicach při fulkec hurce od jutřišeho.

0: Pečmičino do šestich.
1: Nábožné slovo.
0: Mačenca Štefan Cuška Malink ze Slepo.
2: Júce je poučas. Zauhu cvunca. Nimsce zomozonenvende. Bude to najdlyši džin leta a s dobom tež najkrótša noc. Pod nedžele budu noce zaso krok po kroku dlyše. Potajkim, prinja pojeca leta je nimo, a druha so započne. V športče je to husto dy možnosť vo trajnišča delehič. So trošku vočerstvič, zmierovač a jednore trošku časa za sebe mieč. Vopste potajki možnosť na prinju pojecu ročo zladovač a si přemyslič, što je so poradživo, što nie je tak bežavo a što môže my znač zmenič. Zo druhý počas lepe beži. Raju sam volejbul a jako kapitán mám tež nadawk, so v přestavce abo v účasu svoja imač a mojim soborajariam poky vydač. Vo sebe, tež nie je tak bežavo, a sme pri ňu sačbu přirali. Hač so přišaná sačba potom lepie poradži, nemôžu vieza garantovač. Ale je vážne vo zmylkách přemyslovač a spytač so polepšič. A tak přiju vám, so mače znano vy, v přichodných dniach jednu přestavku, v kotrež môžete na prinje poleto vročo zladovač. Znač přemyslovač, što je so stavo, poradživo abo nimokulivo. Reflektovač a so z novej energiju do druheje pojce leta podač.
0: Dobraj Štefan Cuška Malink ze Slepoho, venadoku a samovitosti serbského evangelského vosadného zviazka. 4 minčiny do 6 je.

Ječ, bošestřich, shud, bo pravejte dále. Kristof Mikvaušk, zbýva rade svišane vůz ve serbským rozhlasu. Veronika Zahodníková, moje ruce, a Hanka Rilce na vodnému muž, abo ty.

0: wczesna trwa.
1: Przestrzyj.
2: Wieda, wiedomość a wunamakanki.
3: Centrum je mlučne, droji sedzi hoborska čorna džira Sagittarius, a wokovo kotriješ so my romadže sivej galaxii uverčimy. A kajš od spočatka mesaca vieme, tež od neje kosmiski vietor dosvietniščaduje. Popravom však čorne džire zich silnej gravitáciu šo ich blízkošti přičauja a nakoncu spožiraja. Čím bliže pa kosmiski proch čorne džire přinže, čím bole so zúšča a čím spešnišo dokova wokovo neje kruži. Přitom nastáva tej tajka vulka horcota a tajke silne prúdženie, zo so džil partiklo predeha co spožira za so preč vo čorneje džire do svietnišča duje. To menuje so kosmiski vietor. A dopokaze za tajky mlučnym puču staj vundano astronóm a fyzikárka z USA predstajivoj. Ladajo na to, zo je jace ač postalie travo tute namakač, je to mała astronomiska senzácia. Mlučná droha však je tačil, kotraž obstejí z jacorej doso zaverčanej špirálu. Mez nami na jej kromie a čornej džiru je sredzišču leža vulke džile galaxie. Dež vopkeč buja vedomostnice čorne džire nedže dalinje, ladaja z galaxie von do čmoušich džilosvietnišča. Dež pak cedža našu čornu džiru vopkeč buvač, dobia do galaxie nuc sutač, a přitom su im neličomne vězde, kosmiski proch a pún puču. Dále a silniše teleskope pak im šitem pomaja so přesne předrič. A tak staj astronóm a fyzikárka 5 let dovo mikrožome z centruma galaxie Mirivoj a tajky nadrobny a jasny obraz zimného púna dokova wokovo čorneje džire stvorivoj kaj ženie do toho. A na ním spoznáš taj, zo je jednym džilu tutun zimný pún prošte preč, kajž vúdu ty. Na spočatku si mysleš taj zostajneš to opak činivoj, tak písataj. Potom pak přirunováš taj dáty s dalšími vopkečbovaniemi a vobličeniemi, doniž nebieš taj si viestaj, zo môže jenož horce prúdženie skromy čorneje džire, kosmiski pún takle preč dúč. A zostaj takle skončne do pokazy namakavoj, zo tež Sagittarius a kosmiski vietor zavinuje.
2: Vieda, wiedomość a wunamakanki.
1: Z mieczynom pinkom przeco piatk. Dwie mieczynie do biedl knasy do mnie. Dobranie przyje serbski rozwoz. Do trawy leny so. Po moim imieniu nujście do lochko łożnie. Krzysztof Mikwałsz. Witajcie k nam do branie.

0: Je na půl sedmi.
1: Srbský rozhlas. Pověstře. V studiu Blanka Funcina.
2: Ve Slepom zahají so dženca večo 10. mezinárodný festival Dudaku. Nimo srbsko ludo ansambla vopčila so mez druhým tež srbska rivanska skupina Smerčaca, srbski folklorný ansambl Slepo, Dujario z Grodka, Kapova Popsob a skupiny z Polske a České. Leca je svedženska vuka při starej šuli do Kštrebachu nové areál. Nedželu počenje jako jeden z veršku svedženski ča od Slepjanske cirkve přezvies na svedžensku vuku. Mezinárodný festival Dudaku Slepom odmiva so jenož kožde 4 leta. Spěšovanske tovarstvo Srbsko muzeja podpiruje Srbski muzej vodnětka s popriancami z Počnice. Kajž tovarstvo z Džili su se dali tam ve fabrice popriance ze srbským a němským postrom z Hotovič. Zdobom su je ve srbských barbách popisač dali. Je to malý vikuanský experiment, na kotrž je so tovarstvo zvaživo. V okres Zorec dostane přichodne 4 leta cirkony 1,5 milionu euro od Sakského kněžastva za investície do infrastruktury. Kajše v okresne Semik Zorecu teledne rozsudžiu vúživaja peneze ze Sakského fonga především za zanirovanie šulu, mez druhým za gymnázii Lubiu a Vukovansko-šulský centrum Zorecu. V obzamknu je si mi k nimo toho Zomazorilský okres svoj management za škýt klímy dále věsť. Srbská rada dživa na novelirovaniu Braniborsko-Srbsko zakonja. Kaž rozpravia delnosrbský rozvoz RBB, přinže potreba za změny ze šelakých stron miestrujím ze srbských institúciu, kaž tež zvolbno vúbjoka za srbskú radu. Hač to sreč Julia chcedža Braniborskému kultusovému ministerstvu přepoložiť svoj dživu stav za prinje juristické prúvanie, rekne čvon rade Mieto Nuak na zajšvem posedženiu Srbskeje rade Braniborskeje. Na zimu chcedža z diskusiu parlamentše a vezjavnosti pokročovač. Budeske nemsko serbske ludowe dživa dvoje čera do 30. sezóny letno dživa dva startovalo. Za predstajenie inscenácie Špuk von draußen oder Karasex Schatz sú hište jednotlivé zbytne kartky na předajn reka z dživa dva. Za ruje režisér Lucilman NDR-sku dječacu sériu Špuk von draußen do honie Vúžice přepožil a z Karasekovi báju zjazal. Inscenáciu pokaza NSLGH do konca júlia hišče 40 razu na dvore budyského rodu. A to bychu naše pojistče, kotrež namakače, miestem tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Also stupacimi temperaturami stupa tež strach lesných vohyňu tun přibera. Na severu Budeska okresa knižiš na štvorte a stem předposlední varnuanský skodženk. Živé slibrote stupa dženca na maximálne nešto nad 30 stopnemi a júce a nedelu 3 cíle podobne temperatúry zmieme a potom mili tež se s nevedrami líčič.
3: Ještě nedívajte toho pomalu, tyž čopfoty dla tomu, že ští drůde. Může tyž mňaknč, když je tak čopfo po takým vomire do dženstvíšeho dňa. Puče jsou svobodné a jeli máte za nás další informácie. Potom zazvonče do Budešina 0591 734 400.
1: Srbský rozvoz.
3: 4 minčiny po napůl semiche.

0: Was so mein Chino bo na bo sed mich hier. Stovat mi was so je neu schkuisde Störilieta auf Schich Luigi Hima. Samo so wie so rechow am Mese na rodnem Festival Ududako Veslebom. Litsa sa so tak daloko je, dženca vičo šestčich zahaja tam jestem džesate vudače Festivala. Kak so s Festivalom a Veslebom runina Festival pšihotuja, jese Mirčin Venk vobladau.
1: Zobl moa slepom pjat kvičo takle klinčeč, ščerči ta mjetko hišče takle. Jevišče natvarič stane staječ milinu kvašč krotko do festivala maja pomocnice a organizatorki vokovo Diane Maticoveje, regionalne rečnice župe Jakub Lorenzaleski hišče ruce polne dživa.
2: Chceme Svědžinsku Věžovnost ještě vupišič a tež stejniša za ječ a piče maja so ještě přijatovač. Jsme tež čestne vrota za zakotvili. To chceme nětko tež stajič.
1: Nedže 25 osobů so do a za čas festivala vůšo stará.
2: Podpěru při přijatách dostáváme od Slepenské gmeny, domoviny a od našich tovarstvů ve Vosadže. Direktně za čas festivala podpěruje nás mnoze dobrovolní pomocnice ze Slepenské Vosady, například při svědžinském čahu alebo při zastaraniu vopytovaju.
1: Dokež odmiva so mezinárodne Dudaku festival jenož kožde 4 leta, nemožia so přitom tež na zaraté rutine spuštěč. Tak odmiva tunraz festival prvný raz na vúce při starej šuli.
2: Vúžadanie je stajne zaso svedženišťo. Dokež je to kožde raz hinajše, dobi so kožde raz znova planovač. Lieca je tež zastaranie s milinu a vodu vúžadanie, dokež je svedženišťo väčšie hač hevak.
1: Program je zaso měšenca znatého a nového. Znate, haj samověste věřky vězo svědženský ča nedželu jednačích od Slepjanské církve k svědženišču. Tam so sobotu šun program odmije. Městrujím ze severno-nímsky skupinu Happy German Backpipers. Nimo toho su program lica rozširili tak Diana Maticova.
2: Nové je, zo so lica jižo 5 koncerty odmije. Tak například od večer 9. koncert se skupinu Pop Serbia.
1: A tež skupina Serbského ludového ansambla se svojím programem Dude a přečeljo hižo pjatk vstupí. Ním měšeja folkloru a popovu hudžbu a Dude s neušednými partnerami kajž alpským rožkom a fujaru, štož je slovakska pastorska piščavka. Prejede hač pak smidža voni večer na svědženiščo, sluša tute v příchodných hodinách najprede hišče dživačarjam.
0: Mirčin Venk jež no raz namjestný ve slepom poladau a so rozladauau, tež vo dženca sviča džesate mezinárodný festival Dudakov.

je tuda koj festival so dženca započnje a zahají a zahají so tež vulki vesny svedžen v kočinje. Šice so vesela, se doječ moc do maueje vesky při čornym halštrouje. No a ja tam vesna modžina je pšeušo agilna. Tož to je se předevzala dženca večo započnju se slečnými pustnicami po takým, jeli se chceče tam do kočine doječ, potom v oblekče se nekajký kostým. Ja by radžila nic pšet toste, abo tež nic převele ze spariku. A potom juce zmeja tam bič volibulove turnier, vod napodnjeni mili tam namestne bič, jeni džolus, a večo je potom vulka asparagus party. No a što nesmi tež pobrachovač kotov pisaneho, potom nedželu. Vesnenjo spšijotu jakuj doletnje pisane program, zabavne program, loštne program, a potom vezo tež z zastaraja vas šit ich jako hosti z dobrej jeczu. No a po przyjedni stućce podadamy na dalsze pokiwy do końca tydzenia. Mięczinu pod Sibylki na sedomie.

0: Sedomitino do sedmiche. Dženca večo potaki mulka viec ves lepom, duš potevri so džesate mjaze narodne dudakove festival. Přijeli su skupine a hučmice z Bohaske, Polske, Južnije, Česke, z Berlina, Drežďan a samotež z Maroka, Blanka.
1: Aj a hosti Česke, Slepjanske, folklorne ensemble budže so vi tež podle a jucíši program tež zahajíč, tež džetšatce ensemble ze slepoho doživíče neželu do podňa budže potom vůjky veršk, svědžinský ča, počine přes věz a vidžič budže 25 v obrazu, kotrž prezentuje domorodne tovarstva a sobu skutkovacu festivala slepjanské naložky a tradície a tež turistické vosebitosti slepjanského regiona. A ještě raz ročok sobotče přes sobotnější program pojedeš Ty, Diana? Ja přijel vám všim, že noch nicht gewillen will, wusspicher an Nedelu pschisewich sotte potom live se svedjinskeho čaha. Tak so muža druze potekim naši svuchorio a naše svuchaki dole tež subu doživič.
0: To budže ulke doživenje v osebe tež čopvote dla, když zmijeme z oblekanu serbsku, evangelsku, slepjansku drastu v tých viacorých spudných sukniach. Ale to nevadži, nam so to spodoba, ľubi a nadžiomne tež hosťom.

ličo je spúni pahu samo. No, když žive slepo na te cicičí stopňu zalieze, no to dymi. A nači o mne nedobili, když ladač na liesne vohenie, to by bylo zlým. Tvoj posmiuk, Maria Matsina, spíva ve tuti hodinie, mě 7-8. Arijovač môžeče konstičenia na kúžde bať ve slepom na folklórnom festivalu Ludaku abo napríklad tiež v Gočinie, kde žen caličné pustnice svíča. A Elena, što ona spíva? Zo je skončne lečo. Posomíčinu posedem ich kamra.

se přečelio do turnira startovali na Južnu Ameriku su rali, vodajče na Južnu Afriku su rali nerozsebne 1-1 a ja doporuču tež raz se upytač druhých ričných kolego a se tam napšikvat runa poskač. Ja smerč rade sucham na kolegio Radiožurnal Sport. A to som čerad ešte nima. A som s čiovama rú potom tak rec přes radio a nic ve, abo před televízorom. No haj, kak vopísaja potom českých reprezentantov Patrika Šika napšikvat, abo druhých kuvancov, kýž tam na Rajnišču stejachu. No haj, a to je tiež veselo si naposkač Lukáša Horníčeka napšikvat, abo Ladislava Krejčí, abo no hej, a druhých rajerio samo sovie. Maja tiež potom fachuca, kýž rozvožuje rúm, no hej, a tak to môžete si predstaviť, sú čera mili jednatku vúrunať, to ješ nažel, so im neoporadživo jednatka je im so připrajiva, dokéž je južnoafriský športuc Ciliu Šulci. Hej, bul do ruky, blnešie Šulci, ja miach začišť synom ruku tak kruče začivo připoložil.

Nikotre Termine, Melise Hijo, Woprote Dotschastnie, do Protečki, Zapisačili, was to zaimuje, menujce za zariadovanie, vestčinje tisat svečko ve kloštre Marina Viezda. Je to zariadovanie, ki škujžde leto sta ľudí přivabi. A vod nitka su menujce kartki Hijo napšedajn. Ve kloštorske zarode napšikvat, ve kloštorskim vopkoče, a vod ješ online môžete si liščiki kupič, na toho Julia budže potom tak daleko, so potom zase tisace sviečku ve najšelakorýšich motivách vosrieč zárode zasvieča. A to je přeco taký krásny, ličný fotový motiv. Sedam inčinu do napo 8.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
1: Veslepom zahi so dženca večo 10. mezinarodny festival Dudako. Nimo Srpska ludova ansambla vobdžela som je s druhým tež Srpska rivanska skupina Smerdžaca, Srpski folklorny ansambl Slepo, Dujario z Grodka, Kapova Pop Sorben a skupiny z Polskeje a Českeje. Leca je svedženska vuka při starej šuli, dokež trebachu nové areál. Nedželu počine jako jeden z veršku svedženský ča od Slepanské cirkve přezvěz na svedženskú vuku. Srpský rozvoz dole live přenese. Spěšovanské towarstvo Srpsko muzea podpiruje Srpský muzej Votnitka s poprjancami z Počnice. Kaž towarstvo z Džili sú si dali tam v fabrice poprjance ze srpským a nímským postruhom Sotovič. Z dobom sú je ve srpských barbách popisač dali. Je to malý vikuanský experiment, na kotrež je so towarstvo zváživo. Popriancový jeho, jako svodký postru, je Srpské muzeum s malým symbolickým dobytkom na dobro muzea napředajn. V okres Zorelc dostane přichodne 4 leta cirkony 1,5 milionu euro od Sakského kněžostva za investície do infrastruktúry. Kaže v okresne Siemik Zorelcu teledne rozsudžiu vúživaja peneze ze Sakského fonga předuším za zanirovanie šulu, mes druhým za gymnázii Lubiu a Vukubansko-šulský centrum Zorelcu. V obsamknu je Siemik nimo toho, zo ma Zorelský okres svoj management za škyt klímy dále věst. Srpska rada dživa na novelirovaniu Braniborského srpského zákona. Kajž rozpravia delnosrpský rozvoz RBB, přinže potreba za změny ze šelakých stron mez druhým ze srpských institúciu, kajž tež zvolbno vůběvka za srpskú radu. Hač to sreč Julia chce, že Braniborskému kultusovému ministerstvu přepožiť svoj džiový stav za prvně juristické průvanie, rekne čvon rady Meton Noak na zašvém posledženu srpské rady Braniborské. Na zimu chceža z diskusiju v parlamentče a zjavnosti pokročuvač. Budeske nimsko-serbske ludove dživadvo je čera do 30. sezone letnjeho dživadva startuvao. Za predstajenja inscenacije Špuk von draußen oder Karasek Schatz su hišće jednotlive zbytne listčiki napředajn, reka z dživadva. Zaruje režisér Lutz Hillmann NDR-sku džičacu sériu Špuk von draußen do Hornje Vúžice přepožil a z Karasekovi báju zjazal. Inscenáciu pokaza NSLG Hačtokunca Julia Hišče 34 razu na dvore Budeského rodu. A to bychu naše pojistče, kotrež namakače tež, na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Hej, na strach lesnych wojenu tu nitko w oprodzie przybiera na severu budyskowo kresa kniežižno štvorte a z tym předposledni warnuanski skodženk. Žive z lebro stupa dženca na nešto viaca 33 stopňu a celé podobne budže potom tež kun stydženia potom mili tež se s šelakými nevedrami ličič.
2: Na pučach je tak daleko šitko poriadku, šitko vo miere beží bez hačenia. 4 minúty po 7:30.
0: Srpský rozvoz.

Menšinou po napo 8 mesiac, to bola nepříje sámsky rozvoz, to poľadáme tiež na pokýve do konca týdenia, však je všude tojšto los. Vo Dudakovém festivalu Mezinárodným džesatým celé rani hižo rozpravíme, kýž so dženca večer započne. Od šestčich ríka tam Dude a přečelio doživíče sábsky ľudová ensemble napríklad, kde večich zaúdži tiež večer skupina Popzorben. Když poľadáme do Kočine, tam maja dženca Hašinský nadbie vohňové vobory, sovot na večera pečich vubiedžuja a potom sveča tam lične pustnice. A jutce potom dále a zajutci šim asparagus party ryka tam a nedželu potom kotou písaného ze svodný šalku kofeja a samopečeným tykancom viesných hospozov. To so všice zas na to vieselíme. Ve Kulovie je jutce svojbne a tovarstvo ve svedži na terénie šule mies druhým zmiatam rejovanskú dživaničku a blido tenisové turnie. Ve Krosčicach při Fulke Córce môžete od jutřišie sobote od ranjany dom elegantne zapšahy vopkečbovač a im palce tvočič. Všakodže kunst týdženia vo titul Sakského mištra abo mišterky ve vodženiu zapšaha jutře ráno 8. Zahaja tam prúvania ve drezúrie a krutko potom ve jedženiu jezdženiu vokovo kielu. A ve kultúrnej zárode v Budešine doživíče jutce večer na povosemich zalonovú hudbu. Tam zahudí Srbská komuna Filharmonia za vás a jutce večer na povosemich na kultúrnej zárode Srbského ľudového ansambla v Budešine vás vo sebe vítaja. A potom poľadáme hišče do kluštorskej zárode abo z ciba do kluštra Marina Viezda na Svojindne a kluštorský svedžin Budeského okresa s tam vo sebe nečelu prošení. Dve menšinie do cibidlky na vosomie.

0: Wieder Wiedermost a Wunamakanki.
1: Centrum jem lučnie, droji seđi hoborska čorna džira Sagittarius a vokovo kotriješ se my romadže z civej galaxii uverčime. A kajš od spočatka mesaca vime, tež od neje kosmiski vietor dosvietnišča duje. Popravom však čorne džire zich silnej gravitáciu šo ich bliskošči pričauja a nakoncu spožiraja. Čim bliže pa kosmiski proh čorne džire pšinže, čim bole so zúšča a čim spešnišo dokova vokovo neje kruži. Přitom nastáva tej tajka vulka horcota a tajke silne prúdženie, zo so džil partiklo prede haco spožera za so preč vo čorneje džire do svietnišča duje. To menuje so kosmiski vietor. A dopokáze za tajkým lučným puču staj vundano astronóm a fyzikárka z USA predstajivoj. Ladajo na to, zo je jace ač postalie travo tute namakač, je to malá astronómiska senzácia. Mločná droha však je tačel, kotraž v obstejí z jacorej doso zaverčanej špirálu. Mez nami na jej kromie a čornej džiru je sredžišču leža vulke džile galaxie. Dež v obkeč buja vidomostnice čorne džire nedže dalinje, ladaja z galaxie von doč môjších džilo svietnišča. Dež pak cedža našu čornu džiru v obkeč buvač, dobia do galaxie nuc sutač, a pšitem sú im neličomne viezde, kosmiski proh a pún puč. Dále a silnejšie teleskópy pak im šitým pomaja so přes ne předrieč. A tak staj astronóm a fyzikárka 5 let dôvo mikrožomy z centruma galaxie Mirivoj a tajky nadrobný a jasný obraz zimného púna dokova vokovo čorneje džíry stvorivoj kaj ženie do toho. A na ním spoznáš taj, zo je jednym džilu tutun zimný pún prošte preč, kajš vúdu ty. Na spočatku si mysleš taj zostajneš to opak činivoj, tak písataj. Potom pak přirunováš taj dáty s dalšími opkyčbovaniemi a obličeniemi, doniš nebeš taj si viestaj, zo môže jenaš horce prúdženie skromy čorneje džiry, kosmický pún takle preč dúč. A zostaj takle skončne do pokazy namakavoj, zo tež Sagittarius a kosmický vietor zavinuje.
0: Vieda, Wiedomosť a Wunamakanki.
2: S Mirčinom Benkom, Cimenčine pod Sibylky na vosom.

0: Pitch Minchinodo, wo ist mich hier?
1: Nabožné slovo.
0: Magenta Stefan Cuška Malink, ze slepo.
2: Jutze je počas. Zauru cvunca. Nimsce zomozonenwende. Budže to najdliši džin leta a s dobom tež najkroča noc. Pod nedžele budu noce zaso krok po kroku dliše. Potajkim, prinja pojca leta je nimo, a druha so započnje. V športče je to husto du možnost vo trajniša delehič. So trošku vočerstvič, zmirovač a jednore trošku časa za sebe meč. Vopstej potajkim možnost na prinju pojcu roča zladovač a si přemyslič, što je so poradživo. Što nije tak bežało, a što môže my znać zmienić. Zo druhý počas lepe beží. Raju sam volejbul a jako kapitán mám tež nadawk, so ve přestavce abo v účasu svoja jimač a mojim soborajariam poky vydač. Vo sebe, tež nie tak bežało, a sme pri ňu sačbu přirali. Hač so přišaná sačba potom lepie poradži, nemôžu vieza garantovač. Ale je vážne, vo zmylkach přemyslovač a spytač so polepšič. A tak přiju vám, so mače znano vy v příchodných dniach jednu přestavku, v kotrež môžete na prinje poleto vručo zladovač. Znač přemyslovač, što je so stavo, poradživo abo nimokulivo. Reflektovač a so znovu energiju do druheje pojce leta podač.
0: Dobrá je Štefan Cuška Malink ze Slepo v nadavku a zamovitosti Serbského evangelského vosadného zviazka.

0: nakładne auto?
1: A mieszała!
0: Tvária zromadnie?
2: Na našim tvarnišću.
3: Tu sme. To vun je.
0: Nevidžu ničo, bagaro. Ničo napadne.
1: Dola nakładne auto. Tamle je znamieško.
0: Tam ste i jenoš, zo nesmieča tu auto, ki su Češe hač si a pol tony prekijeć.
3: Celé prave. Dokež mu so most sypneč.
1: Ale my ju nietko obnovjame, a potom bude šitko zasa poriadku.
3: A celé prave, Mišova. Moste trbja džeržeć.
0: A džeda svoje tvarske džile v odkvadu?
3: Aj, Juli je nedam pastva. Tuto ne ponže.
1: Kajž vupada? Mamo publikum?
0: Ach, miešava. To su krúvy. A krúvy naušoladaja, što i so hýba. Tam ne preky je miestno. Tam svoje plate v odkvaduju.
3: Dobre me poladač. Hacu, z Čejžore hišče krúte dosť.
1: Ša, kde by sa Vobnovič su nám prajili?
3: No, da. Potom vieme, što máme činiť.
1: Nakladné auto! Nic dole!
0: Ach, cu jenoš svoje klate vod kvás.
1: Ale most!
0: To šak bunže.
3: Čepi, pak ty ešte hodla dobiš přes most ječ, když tam stojí, zo za tebe neje.
1: Nitko jac ječ nemôžeš nakladné auto.
3: Ach, a nitko doby me tež ešte nakladné auto z reky vúčaneč.
0: No, znajmenša netrebaš most viace vod tvarič.
1: Ale nakladné auto, ty cíš ve vode.
3: Dere, že je to jenož malá rička.
1: Ale tyž malá rička auta mne tu je. Oni to nás zelzavia.
0: Oh, nie. Nači o mne tak spiešne nezelzaviu.
3: Šo ničo nepomá. Jako prenie, dobyme če tam vúčaneč. Mišova, přiviaza mi prosu raz poujaz.
1: Ale rade. Most je so sypnou, tra-la-la-la-la. Nakvádne auto leží ve vodě.
0: To ne je žodné.
3: Dere, a nitko se poriadne napíne nakvádne auto, zo zrybie zase von přinžeš. Nitko ešte

0: напоуджувачи ще.
1: Сербски розвоз. Повестче. В студию Бланка Функцина.
2: Ve slepom zahají so dženca večer 10. mezinárodný festival Dudako. Nimo serbsko ludová ansambla vobdžila so mezdrujim tež serbska revanska skupina Smerdžaca, serbski folklorný ansambl Slepo, Dujerio z Grotka, kapava popsorben a skupiny z Polske a České. Leca je svedženska vuka při staré šuli, dokelž trebachu nuly areál. Nedelu počinje jako jeden z veršku svedženski čar od Slepjanske cirkve přezvies na svedžensku vuku. Spichovanske towarstwo Serbsko muzeja podpiruje Serbski muzej Votnetka s Poprjancami z Počnice, kaž towarstwo z Džili su se dali tam ve fabrice Poprjance ze serbskim a nemskim postrovom Sotovič. Z dobom su je ve serbskich barbach popisač dali. Je to mały vikuanski eksperiment, na kotrž je so towarstwo zvaživo. Popriancové jeko, jako svodky postru, je Serbské muzeum s malým symbolickým dobytkom na dobro muzea napředajn. V okres Orelc dostane přichodne 4 leta cukone 1,5 milionu euro od Sakskog knježarstva za investície do infrastruktúry. Kajž je v okresne sejmik Zorelcu teletne rozsudžiu, vúživaja peneze ze Sakskog fonga předovšim za zanirovanie šulu, mezdrujim za gymnázii ve Lubiu a vukovansko-šulský centrum Zorelcu. V obsamknu je sejmik nimo toho, zo ma Zorelský okres svoj management za škýt klímy dále vesť. Serbska rada dževa na novolirovaniu Braniborského serbského zakonja. Kaž rozpravia delnoserbský rozvoz RBB, činže potreba za zmene ze šelakých stron, mez druhým ze serbských institúciu, kaž tež zvolbno vúbjaka za serbskú radu. Hač to sreč Julia chceža Braniborskému kultusovému ministerstvu přepožič svoj dživový stav za prvnje juristické prúvanie, rekne čvon rade Mieto Nuak na zajšvem posedženju Serbskej rade Braniborskeje. Na zemu chceža z diskusiju parlamentče a ve zjavnosti pokročovač. Budeske nemsko-serbske ludove dživadvo je čera do 30. sezóny letného dživadva startovalo. Za predstajenia inscenácie Špuk von draußen oder Karasek Schatz sú hešte jednotlivé zbytné kartky napšedajn reka z dživadva. Za ruje režisér Lutz Hillmann in der ersku dživadcu sériu Špuk von draußen do Hornie Vúžice přepožil a z Karasekovej baju zjazal. Inscenáciu pokaza NSLG hač do konca júlia hešte 40 razu na dvore budeského rodu. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca bude horco a tak bude tre tež konc tydženja nad 30 stopnemi očakujeme a konc tydženja sú potom tež možne nekotre rýmania.
3: Vyskač ste v Novoslicach, tiež mier s Voslinkom a Kamiencu. Kamiencom po takým ječče vomire, přeco na to myslič, pouse jedžeš zis pousta.
1: Serbský rozvoz.
3: Štyri menšiny po napúdžovi Čechie.

0: Nedo mi je peč, dođe večeš.
1: Nabožne slovo.
0: Mađenca Štefan Cuška Maling ze Slepo.
2: Jutce je poučas. Zauru cvunca. Nimsce zomozonenwende. Budže to najdlejší dzień leta a z dobom tež najkrótša noc. Od nedźele budu noce zaso krok po kroku dlejše. Potajkim, prinja pojca leta je nimo, a druha so započnie. V športče je to husto du možnosť vo trajnišča delehič, so trošku vočerstvič, zmierovač a jednore trošku časa za sebe mieč. Vopstej potajkim možnosť na prinju pojcu ročo zladovač a si přemyslič, što je so poradživo, što nie je tak bežavo, a što môže my znač zmenič, zo druhý počas lepe beži. Raju sam volejbul a jako kapitán mám tež nadawk, so v přestavce abo v účasu svoja imač a mojim soborajariam poky vydač. Vo sebe, tež nie je tak bežavo, a sme pri ňu sačbu přirali. Hač so přišaná sačba potom lepie poradži, nemôžu vieza garantovač. Ale je vážne, vo zmylkach přemyslovač a spytač so polepšič. A tak přiju vám, so mače znano vy, v příchodných dniach jednu přestavku, v kotrež môžete na prinje poleto vročo zladovač. Znač přemyslovač, što je so stavo, poradživo abo nimokulivo. Reflektovač a so z novej energiju do druheje pojce leta podač.
0: Dobre, Štefan Cuška Maling ze Slepoho, vynadavku a zamovitosti Srbsko-evangelského vosadného zviazka. 4 do 9.

Noa cerkona šula z prevja nysa Gokojcach, stojžinca plana sve fokusu, pobituju tam tuchelu sersku ucbu, a kak to ugleda ve přidúcem šulskim leše, to žinca plana svišešo. Našom aktualnym telefonáše pijedam s retarijom, joko doživješo na jajnskem retovanju neželu ve Kezlem. Pekledňome do novego udaša magazina Vúžica Víče jen vyžišo ve RBB televízii, jo, a z vami, ľubežíši, co me zase zachopíš.

0: Cavkona šula sprejevja nisa v Gokojcah jo nenoša šula v okrejsu. Tuhlu vena mecne vabi za to, až se išči veci ukneko prizjavijo. Pšitucem šulskem leše bužo miš predne jatnaste letnik, a s tem predne letnik kenčime že na šuli ceniš abituru. Serska abitura pak ne pere nje bužo, veci ve moj kolega Gregor Klim.
1: V bližšem času nje bužo žedna serska ucpa na nove celkone šuli Gokojcah. To kroni šulski decenent v okresu sprive Nisa Michael Koch. Cora nakšomja casnikarske konference jo rozkvat a štuholo teke žedna živova kupka za serščinu Neo, nemski AG. Ceptarka, ako jo ju navedovava, jo tuholo starešinskim casu. Kaž se rošijok še nepere toštu AG dali vjasč, regularnu sersku ucpu Gokojcach viži Koch kritiski. Ta by bila za dolnoserski gymnázium v Hršobuzu konkurenca.
2: Wenn wir hier eine zweite abiturführende sorbische Klasse anbieten, dann kommen wir in Konkurrenz. Und diese Konkurrenz wollen wir nicht, weil wir natürlich uns der Verantwortung bewusst sind, dass das niedersorbische Gymnázium erhalten werden muss.
0: Problem jo, ako přece brach serskich ceptarjo, na dolnoserskom gymnázium je jo dla togo južo lícpa vítaj úkniko krádu vetebirava, informíro jo Hršobuzský státny šulský amt. Koch se nážia, až skoro dostanú predne absolvente nového ceptarského studiuma za serbštinu na Bramborskej technickej univerzite. Ale to varnujo ešte 3 alebo 4 leta.

0: Jajnske rejtovanje v kezlem bužo ten konc tyženja, nižilu se zachopio okovo jadnogo s upešnjenim togo svetego Jana, medradskovo kostum dostanjo vet žočo ako viju čošte redne medre girlande, žnjonu konu dostanjo Jan tekes nejrednejšich kvetko s zigarčich zachopio se rejtovanje a pedla Bužo Erik Bivur, sarski student Lipsku, pohada pak z Brko. Erik, to je to moje predne prašanje. Rejtu jošo v kezlem sobu ako Brkovar. Kak jo k tomu prišlo?
1: Ja južo ako gole som cesto připadla bo, dlatok až moja máš tam cesto připadla, jo?
0: Pomaga v tom tovaristje?
1: Jo, genau, also moja máš pomaga v tom tovaristje a ja tek. Som zachopio, tam luže poznáš a přijašele namakáš a pen jo k tomu přišo, ako sú mi přašali. No jo, ako njoco šte snáš tek soboritováš a jo, ja som pen kdo njoco gotla nic.
0: Vganjeri tu jošo predne raz sobu, a kak vele razu južo sobu getu jošo?
1: Oficijelne jo to me drugi raz ako soboretuju, ale predne raz som jano v Přešegu soboretoval a to šavje jajnske retovanje napelu, to bužo njento leto sa me predne raz.
0: Azo premiera. Togate genio Laška Vec, k tomu išči přižome neperi raz byš, Svete Jan, to je velika cest, je to také váš cíl, mnen to rovno akle zachopiošo, ale je to ten veliký cíl kůždego rétorja?
1: Also kůžde rétor ví, na kůžde pát až to velika cest, jo. A ja si myslím, až většina rétorjo sú južo raz Jan byli, A te eben veže až to velika cest, jo, ale až to teke vjelgin, vjelgin šeško, jo. Also, te luže všetce so vjaseli, ale pen teke so vjaseli až nicht drugi, so namaka ako to mežo getovaš pen.
0: Neperi raz rétarje togo Jana ščítaju nic, teke v tom šešeku sú v okolnosti vin gajo figura, ktoráž přinjaso pohodnost, nic, ten kvetkový kostým to teke symbolizirujo. Na rétovanišču pen rétarje jogo spúšťaju, na koncu sam jo na rétovanišču pen zachopio se ta velika göntva zakluku. Co je to vesibne na tom? To rétovanie ga jo teke čachodne nic? To musí se zvúcovaš s konimi.
1: Jo, ale jo přece tak, also nic jano při jenském rétovaním, ale přece jo, mežo něco se staš. Jo, also to bužo pen mene a mene rétarjo.
0: Jo.
1: A pen jano nakoncu, gaš ven celé sam napelujo. Pön přijdu te luže a opetaju z Köna šignuš.
0: Z Köna šignuš, ale to nie ten cíl, ten cíl sú te mödradský, nic.
1: Schau ja, genau.
0: Kus v toga kostyma de pen kluku přinjast.
1: Genau, also te mödradský a vysibnia ischi ta krona. Ta jo popšauem ten cíl, ako še luže, ako tam přijdu. Přijemješ.
0: Čo by už raz nieco se mogali vytárgať od toho svetého Jana?
1: Per mrdracko som ten už mogal, jo.
0: A žoty nento láže.
1: Te sú přece ešte v mém auše a tam je kľuku přiniasú.
0: V auše, to je také dobrá idea. Viele rétarjo leto sa sobogetujú?
1: Kaž ja to nento pšauje viežim, sú to 12, čo si myslím. Ale Bežko, nie som se viste.
0: A beja šo se južo pičku, dokoláš jo taká laška vec, abo se veci jaseli ošo?
1: Obe, also ja veci se bejem viedradla.
0: Jo.
1: To bužo doch vielgen garuce. Bužo ma raz gledaš, ale popšauem sme še dosť trenirovali a jo, pen einfach se vjaselime a se nažijame, až to tak klapujo, ako sme to svucovali.
0: Po takim žicime Wiele gluki przy te gęntwie za gluku by mogli gronić. My jeszcze raz wespiętujemy magazy troszkę na zachopio. Zegar jednego, albo około zegar jednego zachopio tego świętego Jana upyśnisz, pędostanio swej redny medradzku kostium, a swoją kronu z nierednejszymi kwietkami. Jo, a pen zegar trzych wytpodnia zachopio rytowaś na rytowaniszczu. A pedla burza Erik Biwur Wenn Pacher das Barko, Athen könntest du schon ja predner raus, tak pschau ja so buret du ja. Utschob ne Jek, wiele Viasela, wiele Glugi schützeme.
1: Utschob ne Jek. Ne

bylo včera, co šel jsem do první třídy. Byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cedur, gedur, Mercedes je známá fráze. Navíc po vás panenky pod prsenky házej.

0: štěstí trochu, že potkali jsme refrén pro svoji sloku.
1: Chešebus svěží a my jsme Pedla. Na 17. siarském svěženiu. Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Chešebuski žíšeci musical Ludovaria, siarský ludová ensemble a Vělevici. 20. juni ve Tviju do 6. na RBB javišču ve Puškinovém parku. Siarský svěžin ordujo prezentirované ve siarského programa.
2: RBB. Siarský program. Siarský
3: program. Jo, a dla cogo mimo togo nie bedieli przepasć serski svižin, na serskim svižinju sajžijo najlepše mlince, a te pobitujú žoča a gojce ved uknikojskije firme dojeno serskego gymnaziuma. Vini zbierajú s tým peneze za svoj abiturny bal, a my špendirujeme vám jaden mlinc na svižinju, gaž se pla nás meldujošo a na pšašanje vete gronijošo, Žinca mašo k tomu ešte raz šanzu predne a pšaue vete grono dobytňo a to, co mi vížeš, co žiedne nefelujo na sarskem svižiniu. Jo to A. Ministerský prezident Dietmar Wojtke vynga ma sarske korenie, B. Sarske pivo, A. Bo C. Až riojome Annemarie Polku. Melduj šo se.
4: Vytkos? Přešenja? Píšte nám pět 0151 jednazčo 8 žaset 8 8 6 5
5: RBB Serský program.

0: Gregor Klima Östiras Nareža.
1: Servus. Serdeski svježin za vas nic nejo a teke serdeske dude nevabje vas do slepego na kauču. Veto nemusíšo seže štajom vám nendo všeklid, co se vace ešti čoj koen stuženia. Lubnjolske galerije vabje žinca viacor do Bôrtu, tam bužo vecega šestich viacor zachopíš riedna noc umjostvom. Ve starom mieste Lubnjova bužo tož gežba umjocam šiklidovaš pri svojom kreatívnem žile, čoch taš pogasach a drogach s kvaškom vinom vici zgojniš ved ugetovania pyšnotko a snaš neco riedningo kupiš za to šikno zmiešo chylu a to až do noci zega jadnastich. Přijašele knigvo majo vyče dobru gožbu za uvapotky ve Berkovach, tam bužo vyče knigvarní lízecajn Čantarove Mark knigvo. To nedejbešiano suche předavanie, teke šake rozluštovanie budu pedla. Chtož, co tam teke nieco předavaš, mežo se ešti přizjaviš ve te knigvarní ve kvônej droze živiš na sčobí, to jo ve Berkovach. Tož potom zrušim něco bota spuštiš ma nieželu dalšnor jednu vec, žež mežo něco dolabovaš, však pšo se na tom dňu Berkojskem hotelu Waldhotel Eiche napišne vedpodňo a viacor petmotom burska drastva rejujo rejujšo sobu. Na pojadnok jo namša s farariom Mivers gogolojske gerce zagraju vedcige dviju až do pöznigo vedpodňa budu budki s tradicionelnymi produktami a mark ludovech drastvu, sebe uklincajo vet na pošestčich na muzikaliski part. Ako sčo už slyšali, bužo nieželu prijedna gešpa za obživovanie rejtarju a kenjove kezlem. Prijed k togo jajenskego rejtovania bužo dve recna namša kezlenske cerkvi, fararka Šlitarova a lektor Hartmut Leibna bužo tej namšu najedovaš a svešiš z vesadu teke serske kjališ bužo zazniš namša bužo zega jadno. A my glitame do Berlínia. Koniec tyženia budú tam ministerstva, kancelársky amt a médiová amt vecyniš svoje žúria zagesči. Serbe budú teke pedla a top 6 reprezentáciu ve mienčenovém sekretariáše. Ved na požasešech do viacov šestčich bužo ten sekretariát sebie prezentirovaš ve zvyskovém nučikovnom ministerstve adresajo Berlíniu Altmoabit. Hundac držasča, tam predstajajú národne mienčene, Fríze, Dána a Serbe majú svoje vesiepne gestči a za dolných Serbov jo kún Bruning pedla už je toho přižačí raze obžien kviz a muzikové naraženia ved kúštie mienčene. A jo to vám bylo nento přemalcne. Naše pokazky namakajú šo teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zorben. Žicem vám riedne koniec týždňa.
0: Jo, a grajo přišom viedro sobu.
2: Viedro.
0: A što píš a čižaš ta grado, kde termometr stupaš žínca výče zmiome, tak ešte stria čižaš ta grado, nežilu južo lepe ugleda, pen jano ešte dva čižaš ta grado. Grímaš a padaš nedisipla nás, gledaš obšosem nás, pýtaš o se chodne mestaško, negotuješ obše veľa sporta ve svincu podňo, tak a tak nic, kroniga teke přes podnica.

0: Verit, že naša sarská riec zabiera sa Mária Ilikovská-Winklerová žinca sa všakými verbami, co a kak neco cenime. Lec malcne, alebo pomovem, mecne, alebo zľaška, naša dolnosárska riec môže to riedne ukroniš. Naša autorka jo si zase obšašova našich sarských výsenáriov, ako pejedajú sarský vet malýko, a vení sú jej dali za šake cynitosť či príklade a šake rozkvadli. Žinca pežo v vedu.
1: Gaš se mecne pada, Platza dešť do okna.
2: Gabžo sa vegin pádaš, pötne sa do toho gľúska.
3: Jo, gľúska, jo. Také lio sa a praska.
1: Vence sa gľúska, mecne placa. A zimie gažne i takým rozplaca sa snieg. Žiši majú veľkú fantaziu, gaž grajkajú, netrebajú viele. Napríklad chytajú kamušky do vedy a se jaselie gašty gluskajú. To jo kradu slyšaš.
3: My sme to také getovali, gaž sme také svížne platky mieli, kulovate. Pen sme kamušk, tú platku, kulovatu, chytali na tú vedu a pen jo raz se hešči zvignú a druhý raz a češi raz.
1: Per raz jo kamušk skecil a pen jo se pet glusnul a nej byl věcí vížiš. Jo padnul na dno.
3: Pet glusnuš, jo, pet glusnuš.
1: Malé žiši nedijali pak tam přiveže sami grajkaš. Vaci ještě glusnu do vedy a se zaleju. Što byli raz v gerach, tam nej veda gniła, ale běže mal s nej z gery doloj a přitom gluskoco. Abo čurkoco.
2: Tak jo, pln gluskoco.
4: Gluskoco, glukoco gonime my.
1: Gluskoco, glurkoco, čurkoco, mieniej abo laščej, šišej. Ryka jo v gerach gluskotata. Tyke gaž nalievam vedu do kany abo do zberka, veda gluskoco.
3: Glura to je pen vilje, a gluskoco to je pen mini.
4: To tyke gluskoco dučive tej kane pen, ta veda, gaž to dolioš. Gluskoco, glukoco gonime my.
1: A to gluskotanie, ten gluskot, jo tyke tere slyšaš.
0: Jo, gluskota tu vedu by trebali při také gocoše. Zajemné slovka sú nám žínca zase rozkvadli naše výsanárie. Žínca z tej autoci byli na pomec a na fortova z mesta a Bernard Natke z Nui s Alfred Kacmarik z Prijavoza a Fritzok Šamar z Drenova. Dalšný přínos k rieže naša sarská riec slyšíš zase za dva týždňa. Tam píše Dani ešte vo vedu, ale za to má autorka za vás druhé svoka, dajša si prechvátaš.
5: Ty robíš moje matce robíš ty. Ty dračíš moje čuje drač ty.